I'm used to it by now. Just breathe.

0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zprávy na Rádiu B. Na začátku týdne se dočkáme občasného deště, ale obloha se postupně vyjasní. Po rozpuštění ranních mlh nás čeká slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu přinese studená fronta dešťové přehánky a bouřky, ale do víkendu deště znovu ubude. Hladina Slapské přehrady klesla neobvykle brzo na zimní úroveň pod 267,5 metru nad mořem kvůli extrémnímu suchu. Povodí Vltavy uvolňuje vodu ze Slap, aby udrželo průtok Vltavy v Praze. Bezprecedentní situace zdůrazňuje dopady měnícího se klimatu na vodní zdroje. Prezident Petr Pavel povede českou delegaci na příštím summitu NATO, který se uskuteční v Tiraně v roce 2007. Informovala o tom Česká televize na základě vyjádření premiéra Andreje Babiše. Tato zpráva podtrhuje roli České republiky ve významných mezinárodních organizacích a svědčí o jejím aktivním přístupu k obraně a bezpečnosti. 54-letý muž zemřel v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntálsku na následky bodnutí vosou nebo sršněm. Těžká alergická reakce vedla k selhání krevního oběhu a přes veškerou snahu o resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Tento tragický incident zdůrazňuje rizika bodnutí hmyzem a nutnost okamžité lékařské péče při alergických reakcích. A teď zpátky k vaší oblíbené
1: Pomal s náma.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Silvan Esso, altpopové duo ze Severní Karolíny, překračuje hranice svým čtvrtým albem Au, které vyšlo pod vydavatelstvím Loma Vista. V roce 2024, poté co svět konečně dohnal jejich inovativní styl, prezentují hravou a neklidnou kolekci skladeb zachycující současnou atmosféru s nově nalezenou jasností. Toto album prohlubuje jejich výrazný zvuk pro posluchače, kteří hledají něco netradičního a provokativního. A nyní si pustíme vaší oblíbenou

0: Et puis je prends la porte.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Nový ročník Tipsport Extraligy startuje napínavou předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. 90. výročí ligy ozvláštní nová arena v Brně. Nejlepší týmy se utkají o titul mistra světa. Alexander Zverev zazářil na US Open a vybojoval svůj druhý grandslamový titul tím, že porazil Bena Sheltona. Německý tenista, který nedávno triumfoval na Roland Garros, pokořil amerického soupeře výsledkem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zdá se, že má v 2024 skvělou formu. Juventus ve čtvrtém kole italské ligy překvapivě podlehl Sassuolu 3-2, když rozhodl gól v nastavení. Bologna stále čeká na své první vítězství, když tentokrát nestačila na Neapol a prohrála 0-1. Martin Vitík znovu zůstal na lavičce a ani pod vedením nového kouče Domenika Tedeska v sezóně 2024 ještě neodehrál ani minutu. Obhajce titulu Bayern Mnichov vyhrál ve třetím kole německé ligy v Elversbergu 2-1, nováček tak utrpěl první porážku. Lipsko doma smetlo Hamburg 5-0, což byla pro Hamburg druhá velká prohra za sebou. I přes minulou ligovou porážku s Brémami a neúspěch v lize mistrů s Čomem si Lipsko spravilo chuť. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
5: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku.

0: you and your body, this is the end of suffering.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Zprávy na rádiu B. Na začátku týdne se dočkáme občasného deště, ale obloha se postupně vyjasní. Po rozpuštění ranních mlh nás čeká slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu přinese studená fronta dešťové přehánky a bouřky, ale do víkendu deště znovu ubude. Hladina Slapské přehrady klesla neobvykle brzo na zimní úroveň pod 267,5 metru nad mořem kvůli extrémnímu suchu. Povodí Vltavy uvolňuje vodu ze Slap, aby udrželo průtok Vltavy v Praze. Bezprecedentní situace zdůrazňuje dopady měnícího se klimatu na vodní zdroje. Prezident Petr Pavel povede českou delegaci na příštím summitu NATO, který se uskuteční v Tiraně v roce 2007.

0: Informovala o tom Česká televize na základě vyjádření premiéra Andreje Babiše. Tato zpráva podtrhuje roli České republiky ve významných mezinárodních organizacích a svědčí o jejím aktivním přístupu k obraně a bezpečnosti. 54-letý muž zemřel v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntálsku na následky bodnutí vosou nebo sršněm. Těžká alergická reakce vedla k selhání krevního oběhu a přes veškerou snahu o resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Tento tragický incident zdůrazňuje rizika bodnutí hmyzem a nutnost okamžité lékařské péče při alergických reakcích. A teď zpátky k vaší oblíbené.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Cynthia Erivo oslnila svou rolí ve filmu Prima Facie, adaptovaném z hry autorky Suzy Miller, která na divadelních prknech získala vysoká ocenění. Přestože film překonává divadelní původ a režie Susanny White je obdivuhodná, něco z původní intimní síly díla se při převodu na plátno vytrácí. Film připomíná, že v 2024 jsou adaptace divadelních her stále náročným uměleckým úkolem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší
3: Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nový ročník Tipsport Extraligy startuje napínavou předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. 90. výročí ligy ozvláštní nová arena v Brně. Nejlepší týmy se utkají o titul mistra světa. Alexander Zverev zazářil na US Open a vybojoval svůj druhý Grand Slamový titul tím, že porazil Bena Sheltona. Německý tenista, který nedávno triumfoval na Roland Garros, pokořil amerického soupeře výsledkem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zdá se, že má v 2024 skvělou formu. Juventus ve čtvrtém kole italské ligy překvapivě podlehl Sassuolu 3-2, když rozhodl gól v nastavení. Bologna stále čeká na své první vítězství, když tentokrát nestačila na Neapol a prohrála 0-1. Martin Vitík znovu zůstal na lavičce a ani pod vedením nového kouče Domenika Tedeska v sezóně 2024 ještě neodehrál ani minutu. Obhajce titulu Bayern Mnichov vyhrál ve třetím kole německé ligy v Elversbergu 2-1. Nováček tak utrpěl první porážku. Lipsko doma smetlo Hamburg 5-0, což byla pro Hamburg druhá velká prohra za sebou. I přes minulou ligovou porážku s Brémami a neúspěch v lize mistrů s Čomem si Lipsko spravilo chuť. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B.
2: Neboj se, uvolníš.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na začátku týdne se dočkáme občasného deště, ale obloha se postupně vyjasní. Po rozpuštění ranních mlh nás čeká slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu přinese studená fronta dešťové přehánky a bouřky, ale do víkendu deště znovu ubude. Hladina Slapské přehrady klesla neobvykle brzo na zimní úroveň pod 267,5 metru nad mořem kvůli extrémnímu suchu. Povodí Vltavy uvolňuje vodu ze Slap, aby udrželo průtok Vltavy v Praze. Bezprecedentní situace zdůrazňuje dopady měnícího se klimatu na vodní zdroje. Prezident Petr Pavel povede českou delegaci na příštím summitu NATO, který se uskuteční v Tiraně v roce 2007. Informovala o tom Česká televize na základě vyjádření premiéra Andreje Babiše. Tato zpráva podtrhuje roli České republiky ve významných mezinárodních organizacích a svědčí o jejím aktivním přístupu k obraně a bezpečnosti. 54letý muž zemřel v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntál.

0: Alsku na následky bodnutí vosou nebo sršněm. Těžká alergická reakce vedla k selhání krevního oběhu a přes veškerou snahu o resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Tento tragický incident zdůrazňuje rizika bodnutí hmyzem a nutnost okamžité lékařské péče při alergických reakcích. A teď zpátky k vaší oblíbené
1: hity, které znáte právě teď na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nový ročník Tipsport Extraligy startuje napínavou předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. 90. výročí ligy ozvášní nová arena v Brně. Nejlepší týmy se utkají o titul mistra světa. Alexander Zverev zazářil na US Open a vybojoval svůj druhý grandslamový titul tím, že porazil Bena Sheltona. Německý tenista, který nedávno triumfoval na Roland Garros, pokořil amerického soupeře výsledkem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zdá se, že má v 2024 skvělou formu. Juventus ve čtvrtém kole italské ligy překvapivě podlehl Sassuolu 3-2, když rozhodl gól v nastavení. Bologna stále čeká na své první vítězství, když tentokrát nestačila na Neapol a prohrála 0-1. Martin Vitík znovu zůstal na lavičce a ani pod vedením nového kouče Domenika Tedeska v sezóně 2024 ještě neodehrál ani minutu. Obhajce titulu Bayern Mnichov vyhrál ve třetím kole německé ligy v Elversbergu 2-1. Nováček tak utrpěl první porážku. Lipsko doma smetlo Hamburg 5-0, což byla pro Hamburg druhá velká prohra za sebou. I přes minulou ligovou porážku s Brémami a neúspěch v lize mistrů s Čomem si Lipsko spravilo chuť. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
4: Posloucháš, robíte na bez rušiny. There's waving hand and floating feet. Heartbeats and sync.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fujao Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k...
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

z článku o 20 cestách, jak udělat holku a smál se jak šílenec a nosil spartianskou šál.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na začátku týdne se dočkáme občasného deště, ale obloha se postupně vyjasní. Po rozpuštění ranních mlh nás čeká slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu přinese studená fronta dešťové přehánky a bouřky, ale do víkendu deště znovu ubude. Hladina Slapské přehrady klesla neobvykle brzo na zimní úroveň pod 267,5 metru nad mořem kvůli extrémnímu suchu. Povodí Vltavy uvolňuje vodu ze Slap, aby udrželo průtok Vltavy v Praze. Bezprecedentní situace zdůrazňuje dopady měnícího se klimatu na vodní zdroje. Prezident Petr Pavel povede českou delegaci na příštím summitu NATO, který se uskuteční v Tiraně v roce 2007. Informovala o tom Česká televize na základě vyjádření premiéra Andreje Babiše. Tato zpráva podtrhuje roli České republiky ve významných mezinárodních organizacích a svědčí o jejím aktivním přístupu k obraně a bezpečnosti. 54letý muž zemřel v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntálsku na následky bodnutí vosou nebo sršněm. Těžká alergická reakce vedla k selhání krevního oběhu a přes veškerou snahu o resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Tento tragický incident zdůrazňuje rizika bodnutí hmyzem a nutnost okamžité lékařské péče při alergických reakcích. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: that's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific. Mm-hmm.
2: Hudební novinky na Rádiu B.
3: Sylvan Esso, altpopové duo ze Severní Karolíny, překračuje hranice svým čtvrtým albem Au, které vyšlo pod vydavatelstvím Loma Vista. V roce 2024, poté co svět konečně dohnal jejich inovativní styl, prezentují hravou a neklidnou kolekci skladeb zachycující současnou atmosféru s nově nalezenou jasností. Toto album prohlubuje jejich výrazný zvuk pro posluchače, kteří hledají něco netradičního a provokativního. A nyní si pustíme vaší oblíbenou hudbu.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Neboj se, na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nový ročník Tipsport Extraligy startuje napínavou předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. 90. výročí ligy ozvláštní nová arena v Brně. Nejlepší týmy se utkají o titul mistra světa. Alexander Zverev zazářil na US Open a vybojoval svůj druhý grandslamový titul tím, že porazil Bena Sheltona. Německý tenista, který nedávno triumfoval na Roland Garros, pokořil amerického soupeře výsledkem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zdá se, že má v 2024 skvělou formu. Juventus ve čtvrtém kole italské ligy překvapivě podlehl Sassuolu 3-2, když rozhodl gól v nastavení. Bologna stále čeká na své první vítězství, když tentokrát nestačila na Neapol a prohrála 0-1. Martin Vitík znovu zůstal na lavičce a ani pod vedením nového kouče Domenika Tedeska v sezóně 2024 ještě neodehrál ani minutu. Obhajce titulu Bayern Mnichov vyhrál ve třetím kole německé ligy v Elversbergu 2-1, nováček tak utrpěl první porážku. Lipsko doma smetlo Hamburg 5-0, což byla pro Hamburg druhá velká prohra za sebou. I přes minulou ligovou porážku s Brémami a neúspěch v lize mistrů s Čomem si Lipsko spravilo chuť. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Any of you come get some. Ha ha. When a bit of sweet song in my heart, I take heavy steps. Takhle zní výběr našich moderátorů na Béčko.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Člověk v tísni ukončuje přímou pomoc domácnostem postiženým zářijovými povodněmi v severních oblastech Moravy a Slezska. Přes 4120 rodin obdrželo podporu díky výzvě SOS Povodně, na kterou lidé a firmy darovali více než 500 milionů korun. Nyní bude následovat tříletý program zaměřený na posílení odolnosti obyvatel i krajiny ve spolupráci s místními obcemi. V Brně stále pokračuje pátrání po kočkovité šelmě, kříženci Servala a kočky Savanové, která unikla v neděli. Zvíře, které by nemělo být nebezpečné, by mohlo v případě ohrožení zaútočit. Lidé jsou vyzýváni, aby zavolali na linku 156, pokud zvíře spatří, a zůstali v bezpečné vzdálenosti. Poslanec Filip Turek byl městským soudem v Praze nepravomocně odsouzen k omluvě hnutí Duha. K žalobě došlo poté, co spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou pronesli nevhodné výroky. Turek se musí omluvit za své výroky koncem června 2023. Vláda České republiky neplánuje v příštím roce poskytnout z národních zdrojů žádné finanční prostředky na ochranu klimatu, když sníží rozpočet Ministerstva životního prostředí ze 20 miliard 400 milionů na 19 miliard 700 milionů korun. Střednědobý výhled na roky 2028 a 2029 je ještě pesimističtější, neboť plánuje náklady rezortu pouze ve výši 3 miliardy 640 milionů korun. Tento přístup vyvolává otázky ohledně priorit a angažovanosti kabinetu ve vztahu k environmentálním cílům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: News! News! News! News!

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Člověk v tísni ukončuje přímou pomoc domácnostem postiženým zářijovými povodněmi v severních oblastech Moravy a Slezska. Přes 4120 rodin obdrželo podporu díky výzvě SOS Povodně, na kterou lidé a firmy darovali více než 500 milionů korun. Nyní bude následovat tříletý program zaměřený na posílení odolnosti obyvatel i krajiny ve spolupráci s místními obcemi. V Brně stále pokračuje pátrání po kočkovité šelmě, kříženci Servala a kočky Savanové, která unikla v neděli. Zvíře, které by nemělo být nebezpečné, by mohlo v případě ohrožení zaútočit. Lidé jsou vyzýváni, aby zavolali na linku 156, pokud zvíře spatří, a zůstali v bezpečné vzdálenosti. Poslanec Filip Turek byl městským soudem v Praze nepravomocně odsouzen k omluvě hnutí Duha. K žalobě došlo poté, co spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou pronesli nevhodné výroky. Turek se musí omluvit za své výroky koncem června 2023. Vláda České republiky neplánuje v příštím roce poskytnout z národních zdrojů žádné finanční prostředky na ochranu klimatu, když sníží rozpočet Ministerstva životního prostředí ze 20 miliard 400 milionů na 19 miliard 700 milionů korun. Střednědobý výhled na roky 2028 a 2029 je ještě pesimističtější, neboť plánuje náklady rezortu pouze ve výši 3 miliardy 640 milionů korun. Tento přístup vyvolává otázky ohledně priorit a angažovanosti kabinetu ve vztahu k environmentálním cílům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Baník Ostrava se po loňské složité sezóně stále hledá a zda plán Roman Skuhravého překoná i další kolo na Slovácku, zůstává otázkou. Angažování kondičního trenéra Kristiána Klárupa může být pro Spartu krok správným směrem. V podcastu Fotbal Focus se Petr Nerad a Ondřej Nováček zamýšlejí nad tím, zda to bude pro Baník návrat do světla z temnějších dnů. Příznivci bojových sportů se mají na co těšit, protože projekt Fight Expo Czech se představí na brněnském výstavišti BB ve dnech 13. až 14. února 2007. Nabízí bohatý program plný tréninků, workshopů a šancí potkat své oblíbence. Sportovní fanoušci si tak během jednoho víkendu přijdou na své a možná si odnesou i černý pásek z radosti. Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200 týdnů jako deblová jednička světa. Historicky se tak umístila na druhém místě. Před ní je pouze Martina Navrátilová s 237 týdny. Jestli to takhle půjde dál, možná se dočkáme i dalšího rekordu. Kdo ví, třeba jí za pár let budeme říkat nedostižná Siňaková. Smutná zpráva zasáhla český fotbalový svět. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý reprezentační brankář, který chytal za Baník Ostrava v 80. letech. Tento 64-letý sportovní ředitel byl známý svou vášní pro fotbal i bojovností. Bohužel rakovina byla silnějším soupeřem. I když nás opustil, jeho odkaz na hřišti bude žít dál a kdo ví, možná tam nahoře teď kryje bránu nebeského týmu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Stavba nového vlakového nádraží v Brně, která se měla původně začít v roce 2028, se kvůli zpožděním odsouvá na začátek 30. let. Klíčovou roli bude hrát dostupnost financí ze státního rozpočtu. Poslední odhady nákladů počítají s investicí přes 70 miliard korun. Na Šumavě vyrazily tisíce houbařů, což způsobil začátek pravé houbařské sezóny. Sociální sítě se hemží fantastickými úlovky, zatímco strážci parku rozdávají pokuty za špatné parkování. Houbaři tak nadšení z přírody narazili na pravidla, která je třeba dodržovat. V pondělí ráno došlo k vážné dopravní nehodě poblíž obce Břehov na Českobudějovicku, kde řidič automobilu BMW nezvládl řízení. Po nárazu do vozidla před sebou BMW vyletělo ze silnice a narazilo do stromu. Tři lidé byli zraněni, z nichž žena zůstala zaklíněná a museli ji vyprostit hasiči, zatímco řidiči druhého auta se nic nestalo. Na Jablonecku si dvojice sedá za volant, když z pole náhle spadne balík sena na auto. Soud nakonec rozhodl, že odpovědnost nese farmář, který balíky nezabezpečil. Farmář neuspěl ani u ústavního soudu, který jeho argumenty odmítl. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Radio B.
1: Capricorn 2.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Baník Ostrava se po loňské složité sezóně stále hledá a zda plán Roman Skuhravého překoná i další kolo na Slovácku, zůstává otázkou. Angažování kondičního trenéra Kristiána Klárupa může být pro Spartu krok správným směrem. V podcastu Fotbal Focus se Petr Nerad a Ondřej Nováček zamýšlejí nad tím, zda to bude pro Baník návrat do světla z temnějších dnů. Příznivci bojových sportů se mají na co těšit, protože projekt Fight Expo Czech se představí na brněnském výstavišti BB ve dnech 13. až 14. února 2007. Nabízí bohatý program plný tréninků, workshopů a šancí potkat své oblíbence. Sportovní fanoušci si tak během jednoho víkendu přijdou na své a možná si odnesou i černý pásek z radosti. Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200 týdnů jako deblová jednička světa. Historicky se tak umístila na druhém místě. Před ní je pouze Martina Navrátilová s 237 týdny. Jestli to takhle půjde dál, možná se dočkáme i dalšího rekordu. Kdo ví, třeba jí za pár let budeme říkat nedostižná Siňaková. Smutná zpráva zasáhla český fotbalový svět. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý reprezentační brankář, který chytal za Baník Ostrava v 80. letech. Tento 64-letý sportovní ředitel byl známý svou vášní pro fotbal i bojovností. Bohužel rakovina byla silnějším soupeřem. I když nás opustil, jeho odkaz na hřišti bude žít dál a kdo ví, možná tam nahoře teď kryje bránu nebeského týmu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Stavba nového vlakového nádraží v Brně, která se měla původně začít v roce 2028, se kvůli zpožděním odsouvá na začátek 30. let. Klíčovou roli bude hrát dostupnost financí ze státního rozpočtu. Poslední odhady nákladů počítají s investicí přes 70 miliard korun. Na Šumavě vyrazily tisíce houbařů, což způsobil začátek pravé houbařské sezóny. Sociální sítě se hemží fantastickými úlovky, zatímco strážci parku rozdávají pokuty za špatné parkování. Houbaři tak nadšení z přírody narazili na pravidla, která je třeba dodržovat. V pondělí ráno došlo k vážné dopravní nehodě poblíž obce Břehov na Českobudějovicku, kde řidič automobilu BMW nezvládl řízení. Po nárazu do vozidla před sebou BMW vyletělo ze silnice a narazilo do stromu. 3 lidé byli zraněni, z nichž žena zůstala zaklíněná a museli ji vyprostit hasiči, zatímco řidiči druhého auta se nic nestalo. Na Jablonecku si dvojice sedá za volant, když spole náhle spadne balík sena na auto. Soud nakonec rozhodl, že odpovědnost nese farmář, který balíky nezabezpečil. Farmář neuspěl ani u ústavního soudu, který jeho argumenty odmítl. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Silvan Esso, altpopové duo ze Severní Karolíny, překračuje hranice svým čtvrtým albem Au, které vyšlo pod vydavatelstvím Loma Vista. V roce 2024, poté co svět konečně dohnal jejich inovativní styl, prezentují hravou a neklidnou kolekci skladeb zachycující současnou atmosféru s nově nalezenou jasností. Toto album prohlubuje jejich výrazný zvuk pro posluchače, kteří hledají něco netradičního a provokativního. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been afraid.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Baník Ostrava se po loňské složité sezóně stále hledá a zda plán Roman Skuhravého překoná i další kolo na Slovácku, zůstává otázkou. Angažování kondičního trenéra Kristiána Klárupa může být pro Spartu krok správným směrem. V podcastu Fotbal Focus se Petr Nerad a Ondřej Nováček zamýšlejí nad tím, zda to bude pro Baník návrat do světla z temnějších dnů. Příznivci bojových sportů se mají na co těšit, protože projekt Fight Expo Czech se představí na brněnském výstavišti BV ve dnech 13. až 14. února 2007. Nabízí bohatý program plný tréninků, workshopů a šancí potkat své oblíbence. Sportovní fanoušci si tak během jednoho víkendu přijdou na své a možná si odnesou i černý pásek z radosti. Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200 týdnů jako deblová jednička světa. Historicky se tak umístila na druhém místě. Před ní je pouze Martina Navrátilová s 237 týdny. Jestli to takhle půjde dál, možná se dočkáme i dalšího rekordu. Kdo ví, třeba jí za pár let budeme říkat nedostižná Siňaková. Smutná zpráva zasáhla český fotbalový svět. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý reprezentační brankář, který chytal za Baník Ostrava v 80. letech. Tento 64-letý sportovní ředitel byl známý svou vášní pro fotbal i bojovností. Bohužel rakovina byla silnějším soupeřem. I když nás opustil, jeho odkaz na hřišti bude žít dál a kdo ví, možná tam nahoře teď kryje bránu nebeského týmu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

I put a spell on you. Because you're mine.

moc rychle. Radio Béčko. S náma teprve žije. Radio B.cz.

a začátek 30. let. Klíčovou roli bude hrát dostupnost financí ze státního rozpočtu. Poslední odhady nákladů počítají s investicí přes 70 miliard korun. Na Šumavě vyrazily tisíce houbařů, což způsobil začátek pravé houbařské sezóny. Sociální sítě se hemží fantastickými úlovky, zatímco strážci parku rozdávají pokuty za špatné parkování. Houbaři tak nadšení z přírody narazili na pravidla, která je třeba dodržovat. V pondělí ráno došlo k vážné dopravní nehodě poblíž obce Břehov na Českobudějovicku, kde řidič automobilu BMW nezvládl řízení. Po nárazu do vozidla před sebou BMW vyletělo ze silnice a narazilo do stromu. Tři lidé byli zraněni, z nichž žena zůstala zaklíněná a museli ji vyprostit hasiči, zatímco řidiči druhého auta se nic nestalo. Na Jablonecku si dvojice sedá za volant, když z pole náhle spadne balík sena na auto. Soud nakonec rozhodl, že odpovědnost nese farmář, který balíky nezabezpečil. Farmář neuspěl ani u ústavního soudu, který jeho argumenty odmítl. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Rokuj s námi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Cynthia Erivo oslnila svou rolí ve filmu Prima Facie, adaptovaném z hry autorky Suzy Miller, která na divadelních prknech získala vysoká ocenění. Přestože film překonává divadelní původ a režie Suzanne White je obdivuhodná, něco z původní intimní síly díla se při převodu na plátno vytrácí. Film připomíná, že v 2024 jsou adaptace divadelních her stále náročným uměleckým úkolem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Baník Ostrava se po loňské složité sezóně stále hledá a zda plán Roman Skuhravého překoná i další kolo na Slovácku, zůstává otázkou. Angažování kondičního trenéra Kristiána Klárupa může být pro Spartu krok správným směrem. V podcastu Fotbal Focus se Petr Nerad a Ondřej Nováček zamýšlejí nad tím, zda to bude pro Baník návrat do světla z temnějších dnů. Příznivci bojových sportů se mají na co těšit, protože projekt Fight Expo Czech se představí na brněnském výstavišti BV ve dnech 13. až 14. února 2007. Nabízí bohatý program plný tréninků, workshopů a šancí potkat své oblíbence. Sportovní fanoušci si tak během jednoho víkendu přijdou na své a možná si odnesou i černý pásek z radosti. Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200 týdnů jako deblová jednička světa. Historicky se tak umístila na druhém místě. Před ní je pouze Martina Navrátilová s 237 týdny. Jestli to takhle půjde dál, možná se dočkáme i dalšího rekordu. Kdo ví, třeba jí za pár let budeme říkat nedostižná Siňaková. Smutná zpráva zasáhla český fotbalový svět. Zemřel Luděk Mikloško, bývalý reprezentační brankář, který chytal za Baník Ostrava v 80. letech. Tento 64-letý sportovní ředitel byl známý svou vášní pro fotbal i bojovností. Bohužel rakovina byla silnějším soupeřem. I když nás opustil, jeho odkaz na hřišti bude žít dál a kdo ví, možná tam nahoře teď kryje bránu nebeského týmu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.

0: Krásné nedělní odpoledne, vážení posluchači, doufám, že se slyšíme a doufám, že jste se na nás těšili a vítáme vás u pořadu Zeměkoule.
1: Zdravím vás, milí posluchači, i tebe, Cvrndo.
0: Zdár, Lobo.
1: Tak kam to letíme tentokrát, Cečko?
0: Dneska tu máme Amsterdam, dámy a pánové. Holandsko, die Nederlande.
1: Takže nějaká kávička, to se těším.
0: Jo, místní coffee shopy jsou proslulé svou dobrou kávou a myslím si, že my dva roudnický alkoholici a lajdáci se do nich určitě rádi podíváme, ne?
1: No rozhodně, já mimo jiné se těším i na to cestování na těch kolech, páče jako jinde na kole, než na těch našich výletech vlastně nejezdím, takže to je takový jediný sportování pro mě v téhle době.
0: Já si myslím, že na kole Hofmann můžeš cestovat na kdekoliv na světě.
1: No, tohle ale to kolo úplně není mý oblíbený.
0: Zároveň v Holandsku jsem byl spoustakrát a to cestování na kole mám v Merku, takže nech to na mě, provedu tě Amsterdamem. Nebuďte
2: vulgární.
0: Dámy a pánové, já myslím, že se můžete pohodlně usadit a právě začíná netradiční cestování s naším skvělým rádiem a vyrážíme do Amsterdamu zpátky k muzice.
1: Jdeme na to.
0: Yep.

0: Takže milí posluchači, Cvrnda má letadlo už nakopnutý, takže nám nezbývá nic jiného. Cvrndo, prosím tě, slum si ten motor trošku, strašně ti to řve.
1: Startujeme, já to nemůžu slumit, a to mám nakoplý, co říkáš?
0: Zavři okýnko, okýnko zavři.
1: Moment. Ups.
0: No,
1: je to lepší,
0: jo,
1: slyšíme
0: jasně,
1: se.
0: Už slyším, no,
1: to je... Jo, tak máme to nakoplý, přátelé, já si myslím, že můžeme vyrazit do světa.
0: Vyrážíme, hele, Cvrndo, na co se... Moje klasická otázka, na co se těšíš do Holandska?
1: No, doufám, že tě cestou nepotká revizor u mě v letadle.
0: Jako tenkrát v tom, jo, v divokém západě, myslíš?
1: Ano, ano.
0: Bylo,
1: na co se těším? No, ani se neptejte. A takhle bych to asi shrnul.
0: OK, tak ty to tam znáš, takže...
1: No, na co se těšíš ty, popravdě?
0: No, jak jsem říkal, já se těším na ty kávičky, já mám moc rád kávu a na to cestování na tom kole, no. A pak se těším taky na to, co mi tam všechno ukáže, samozřejmě.
1: Co nám paleta světa nabídne, takzvaně. Dobře, jsme podobně ladění, já si myslím, že můžeme odstartovat ten výlet, že
0: taky
1: se s tím
0: myslím,
1: nebudeme srát, takže vyrážíme a další zastávka letiště Schiphol, Amsterdam, přátelé. Zpátky
0: tak,
1: k muzice.
0: Tak.

0: Dámy a pánové, právě přistáváme na letišti Schiphol, Amsterdam. Venkovní teplota je 22 stupňů a můžeme vystupovat. Já bych vám ještě teď měl takovou malou informaci, co vám musím říct. Opět v dnešním díle bude hudba holandských producentů a holandských muzikantů, tak jako to je v každém díle, takže abyste se nedivili, proč to hraje tak halabala, takže jsme se prostě snažili vyhledávat další Holanďany a Nederlandiany.
1: Přesně no a tak.
0: Svrdo. Co bych vám řekl dál?
1: No, hele, Cvrndo, ještě než odpálíme tenhle ten holandský díl jakoby pořádně, tak já bych se ještě vrátil trochu k té Anglii, minimálně bych zrekapituloval soutěž.
0: Pravda, my máme ještě výherce z minulého týdne.
1: Tak, no, do soutěže nám tentokrát přišlo teda opravdu mnoho odpovědí, za což jako moc děkujeme, milí posluchači, moc si to ceníme.
0: Popravdě nejvíc za celé vysílání, děkujeme.
1: A máme tu milou povinnost oznámit, že tričko a pivo dle vlastního výběru získává Andrea K. z Aše.
0: Gratulujeme. No a zároveň to losování nebo vybírání bylo za dohledu státního notáře a dělala to naše krásná spoludelka Ingrid, takže nemusíte se bát, že bychom nás nějak podfoukli.
1: Jako vždy, no, na soutěžní otázku, co se bude týkat holandského dílu, tak ta přijde určitě brzy.
0: Určitě, no a ještě když jsme u té Anglie, tak mám takovou malou nemilou povinnost, my jsme si trošku dělali srandu z dědy starého prince královského a on nám nečekaně mezi dílama umřel, tak my jsme to úplně nemysleli tak vážně, byla to spíš taková srandička.
1: Je to tak, no.
0: Kondolujeme.
1: Kondolujeme, v pátek bohužel zemřel a Cvrndo, ty v 99 letech, to je docela úctihodný, ne?
0: Je to bourák, jak říkám, jako úctihodný věk, ale on měl svý doktory, svý všechno, kdo by se nedožil, že jo, toho věku.
1: Hele, nebudem to dál okecávat.
0: Já bych přesně tak zlepšil téma, vrátil bych se zpátky k muzice, zase k nějaké holandské, nebudem vám ani říkat, co to je.
1: Ale
0: si to uhodnete.
1: Doemar, nevím, jestli to říkám správně, on tu holandskou výslovnost ještě nemám zmáklu.
0: Já myslím, že si dneska prosvíštíme, bráško.
1: Já myslím, že tam máme dohodlou nějakou lektorku.
0: Aha, tak uvidíme, paní Svatava je na vás připravená, to se budete ještě divit, co dneska přijde. Tak přátelé, zpátky k muzice, já to tady vypínám a jdeme na to.

0: Takže milí posluchači, my se pomalu přesouváme vlakem do centra dění amsterdamského, že je to tak, cvrndo.
1: Konkrétně z letiště Schiphol na zastávku Amsterdam Central, je to taková moje klasická cesta. Je to něco, jak kdybyste na letiště letli do metra a pak vás to jakožto vlakem vyplivne na hlavním, řekněme, nádraží v Praze, jenomže to je amsterdamský hlavní nádraží.
0: No to je kousek, ne? V celku, jakoby to je 15 minut.
1: 15-20 nebo... minut vlakem a jsme tam. Myslím si, že i cestou je to docela pěkný nám pokouknutí, že to město aspoň projedeme zlehka.
0: No, my si tady určitě dáme fotečku takového toho legendárního nápisu I Amsterdam.
1: Já bych na to úplně zapomněl. Tady ten nápis je daleko lepší, když někdy pojedete do Amsterdamu, teď si na to bacha. Tady nejsou lidi u toho letištského, nebo když tam přijedete v dobrou hodinu, tak tam nejsou lidi, kdežto ten, který je u muzea Van Gogha, tak tam je lidi jak hnoje a na té fotce vždycky budete mít prostě 20-30 lidí jako by cizaj, takže...
0: To nechceš, no.
1: Nechceš, je to debilní. No, takže vyrážíme, no a další zastávka asi Coffee Shop Central, což je coffee shop na proti nebo přesilnici, jo, tam amsterdamského hlavního nádraží.
0: No, těším se, cvrndo, ty
1: na pořádnou kávičku.
0: Na pořádnou kávičku, přesně tak. Já jsem trošku rozespalý po té cestě veškerý.
1: Ta tě probere, neboj.
0: Tohle co mi určitě bodne, no. Ale jdeme další pece.
1: Pojďme zpátky k muzice, jsme rádi, že s námi cestujete.

0: No a my pomalu vyrážíme z prvního coffee shopu. Lobo, co říkáš na místní kávu?
1: No, nakopla mě.
0: Za mě docela silná káva, abych byl upřímný, dámy a pánové.
1: Co to bylo za kávu, Cvrndo?
0: No, nějaký Northern Light káva, nebo něco takového.
1: No, tohle si, tady tu kávu si po ránu dávat nebudu.
0: Já si myslím ani po odpoledních, to je taková jako večerní spací káva. Ale hned tady vedle má půjčovnu Kol, je to v té samé ulici, vyjde to, já nevím, 100 metrů, 300 metrů. Pojďme si rovnou půjčit bicykl. Z mýho pohledu je Kolo v Amsterdamu ta první věc, kterou si musíš sehnat.
1: No, to jako asi s tebou nemůžu než souhlasit, když jako máš ty zkušenosti odsud.
0: Ale tady třeba jedeš jako na kole, na silnici a auta mají povinnosti dají přednost jako cyklistovi. Na kruháč jezdíš první, do zatáček jezdíš první. Jediný, čeho si dej bacha, tak ty cyklisti, jak to umějí, tak jsou jakoby své rázný a serou je ty lidi, kteří jedí pomalu nebo kteří se rozlížejí. To je jediný, co je to nebezpečí a to tě nakopne nebo něco takového, to není nic zlýho, ale auta všechno.
1: Máme prostě úplně absolutní
0: přednost.
1: Přednost, no to je skvělý, tyhle.
0: No tak pojďme rovno do toho shopu.
1: Já si teda popravdě ani nedokážu představit, že by to v tuhle chvíli bylo jinak, jo.
0: Jo, taky jsem tak trošku na výši high man. No
1: tak jdeme si vybrat kolo a doufám, že tam budou mít nějakou libertu ve vůni.
0: Já bych chtěl nějakýho Hoffmana, vole.
1: Hoffmana ti přenechám, ale liberta je pro mě.
0: No, tak jdeme na to, přátelé, my si pomalu jdeme vypůjčit kola a vyrážíme na hrozně skvělý amsterdamský výlet, coffee shop tour a muzeum tour, no a ještě uvidíte sami, k čemu se dneska dostaneme.
1: Bude to velká jízda, přátelé.
0: Tak zpátky k muzice?
1: Jdeme na to.
0: Tak pojď.

0: No a tak trošku objíždíme Amsterdam kolmo. Ovno, jak jsi spokojený se svým bicyklem?
1: Tvoje moje Liberta šlape sama, kámo, tyhle.
0: Já koukám na ten tvůj přední nosič, to bude... bych chtěl nějaký štěně, ne, do něho.
1: No, štěně nepotřebuju, hele, já tady mám ten notebook, na kterým skládám beat pro tebe na dnešní díl.
0: Pravda, takže ani tentokrát tomu nebude jinak a budeme mít zase amsterdamsky laděný instrumentální beateček od Loba.
1: No a freestylek od C-čka.
0: No a bude more.
1: Těším se na to, co tam zase vymyslíš, ale minule ta Anglie se ti teda za mě moc povedla. Bavilo mě to.
0: Já to nerad poslouchám, ale baví mě to pro vás dělat, takže doufám, že se u to bavíte tak aspoň jak my, když to děláme.
1: No tu Anglii jsme udělali jako šláplejší, takže to bylo celá sranda.
0: No a koukám na to, že jsme v první půl hodině pořadu za sebou. Nedáme si nějakou soutěž zase?
1: Měli bychom říct, o co vlastně dneska půjde v naší soutěži.
0: Tak, já jsem vám tam hodil znělku, přátelé, trošku studujeme ten podkládek a vy už teda dobře víte, že když slyšíte tady tu znělku, tak začíná soutěž a opět hledáme něco, řekněme, amsterdamského, něco holandského, něco nederlandského nebo někoho nederlandského, co?
1: No jak jinak, že jo? Koho bychom hledali jinýho, když jsme v Holandsku, než něco holandskýho?
0: No a asi bych na začátku teda nadnadil cenou, takže tentokrát hrajeme opět o lahev piva z naší krásné pivotéky.
1: Dle vlastního výběru, přátelé.
0: Pozor, pozor, takže si můžete vzít i to nejhnusnější, nejdražší pivní šampaňský. Mě teda vůbec nechutná, ale je nejdražší.
1: Ne, to zas musíme říct, jakoby, že musíme tomu dát nějaký regule, takže...
0: No, takže pod kilo, za 50. Takže, ne, takže berte si, co chcete. Kromě zase soutěži, ne?
1: No krom pivovice přece, ne? Tyvo, ta stojí 5 kilo.
0: Ta stojí 5 kilo, je hnusná. Tak pivovici máte zakázanou, ale jakýkoliv jiný pivo si můžete od nás dát. Máme tam ještě nějaký trička?
1: Trička, ale Ingrid něco našije, když tak.
0: No, tak to je takový nášitek. Takže první indicie, dámy a pánové, víte, o co soutěžit. A hledáme dneska někoho, kdo byl za prvé umělec, a Lobo za druhé...
1: Za druhé, no, byl to trošku jako její blázínek, no.
0: Takže něco jako my.
1: Já myslím, že proto jsme to taky vybrali.
0: No a bude, takže vrátíme se zpátky k muzice a zase se vám vezmeme někde z našeho kolového výletu.
1: Tady to je Arling a Cameron a pecka Weekend.
0: Tak pojďme na ňu.
1: Jdeme na ní.

0: No a tak my pomalu osedláme naše ocelové oře, neboli bicykly. Vyrážíme směrem do města.
1: Šlápneme do Liberty.
0: Já šlápnu do Hofmana, more. No a další zastávka, mám tady po ruce nejdůležitější mapu pro každého turistu a to je mapa amsterdamských coffee shopů. Teda ne, že bych byl úplně jako fanoušek kávy, nebo jak ty to máš, Lobo, jsi fanoušek kávy?
2: No kávu mám rád, no, jako nepiju teda každý den kávu, myslím si, že za návštěvu Holandska vypiju kávy víc, než vypiju za celý rok, ale...
0: Ono se tak hodí k tomu cestování takhle.
2: Taky si myslím.
0: No a my teda přejedeme půlku těch všech kanálů, dostaneme se prakticky na druhou stranu centra a naše další zastávka bude coffee shop Noon, který je takový moje srdeční záležitost. To byl na mý první zastávce nebo na mý úplně první životní návštěvě Amsterdamu, můj první coffee shop. Mm-hmm. A proto si myslím, že stojí za to se v něm podívat a zanostalgajovat si.
2: Tak cvrno, taky tady nejsme jenom kvůli kávě, ale samozřejmě chceme ochutnat taky místní alkohol. Nám nabízí Holandsko?
0: Já jsem teda na cestu vzal dvě lahve fernetu litrový pro jistotu.
2: Nepřekvapuje mě to.
0: No ale... Já si myslím, jestli to nebude spíš jako zeleninová země a když tady vidím to pivo, to stálo vždycky za prd, co se týče nějakého tvrdšího, nějaký absint, tam nějaký pálenky, ty mají to nějaká Belgie spíš, nebo
2: ale je to tak, no, ten absint tady mají hodně rádi, je fakt, že teda je to primárně záležitost Belgie, ale Holanďani si to taky tak nějak přisvojili a mají to tu taky rádi, no, je to takový drink, který lehce lízlej halucinogenem prej,
0: no, tak... No, co mě se týče, tak můžu určitě doporučit pivo Jupiler. Je to taková jako levná varianta piva, kde máme třetinku za nějaký euříčko a dá se to pít, je to filtrovaný a není to takový to nasládle hnusný, takže asi toho bych vzal celý pakl sixpack.
2: OK, hele, cvrno, takže pomalu šlápneme do pedálu do toho dalšího coffee shopu a dáme tam další pecku a tohle to bude slušná flákanice ze starých dob.
0: Vrátíme se do 80. No a my mezi tím přejedeme do coffee shopu Noon, tak vidíme se tam a čau.
2: Čau.

0: Takže milí posluchači a i Cvrndo, tuhle tu pecku, když jsem vlastně vybíral tracky do dnešního dílu, jsem si říkal, jestli jsi ji neměl už někdy ve vintážku, čověče.
1: Hele, neměl jsem jí tam, ale určitě si ji teď skopíruju a dám si ji tam. Takže pokud se vám líbila, tak určitě dělejte i čtvrteční vintážek, můj
0: pořád. Takže jsem se vás tak neplet, jako sedí ti tam, viď?
1: Je taková osmdesátková vykopávka a já se občas jako utrhnu, nebo mám takovou jako debilní náladu, že se potřebuji narovnat a hraju tam tyhle debilnosti.
0: Ono, čověče, to je možná trošku novější než osmdesátky, si myslím, ale...
1: Má to ten feel aspoň pro mě, takový ten tupej... Tupej disco kopák.
0: Byla to jinak kapela Alice DJ.
1: No a zároveň, jak říká Lobo, hledali jsme tak nějak Holanďany, co by nás nadchli a tohle fakt stálo za to. Proč mám to nepustit, ne?
0: Jako v dnešním díle nebo při dnešním hledání bylo trošku obtížnější hledat ty interprety, vlastně do tohle z toho dílu to bylo v celku easy peasy, ale...
1: Anglie, Francie, to šlo samo, divoký západ taky sám.
0: Western Ghostem, jsme tady hráli repíčky, takže to bylo taky dobrý, ale teďko teda jsem se trošku zapotil.
1: No já jsem ve výsledku zvědavý, co tam vyplodíš za ten bíteček nakonec, jestli do toho bude nějaký kloudný freestyling.
0: No, uvidíme, no, uvidíme. Myslím si, že se taky nechám inspirovat nějakým holandským interpretem, aspoň trošku.
1: Já to tady poslouchám pod loktíčkem, poslouchám to tady jako mezi dveřma, by se dalo říct, a zatím to stojí za to, uvidíme, nechme se překvapit.
0: No je fakt, že na tom kole se neskládá úplně nejpohodlnějc. Je to něco jako v tom dostavníku, Cvrndo.
1: Kolesa jsou zlo, já vím. No a my už pomalu vyrážíme z toho coffee shopu Noon, který byl teda mým prvním coffee shopem a byl mým prvním coffee shopem zejména proto, že byl nejblíž Best Hotel Western, v kterém jsme byli na mý první amsterdamský návštěvě ubytovaný, takže to je taková ta genoze vzniku týhle návštěvy.
0: A kam jdeme dál, Cvrndo?
1: No, třeba abych ještě možná probral to kafe, co jsme tam pili, bylo to...
0: Ježiši, to kafe.
1: Banana Haze, cappuccino, jestli se nepletu.
0: Já jsem si dal teda jenom presíčko, no. Jenom takový decánko.
1: No, tak já jsem si dal lungo, no, a jsem z toho pěkně jungo.
0: Jungo.
1: No, tak sedneme do pedálu, nebo šlápneme do pedálu, sedneme do sedel.
0: No a jdem na další pecku, hele.
1: Jdem na další pecku a nechte se překvapit, kam zase v Amsterdamu dorazíme v příštím vstupu.
0: No tohle to každopádně jsme nemohli vynechat, bo myslím toho interpreta, protože to je Noyža.
1: A ten... Lelelele.
0: No, tyhle, viděl jsi, že to je Holanďan?
1: Noyža, ano, viděl jsem je dokonce na Rampage.
0: No tak vidíš. No tak jdem na něj.
1: Pomenat to.

0: Tak výletníci naši milí, my míříme do dalšího coffee shopu, na další kafíčko. Doufám, že dneska usnu vůbec teda.
1: Já si, že pro tom presu určitě ne. Tentokrát to bude první holandský coffee shop, nebo první amsterdamský konkrétně, vlastně i holandský, to vem čert. A tím je Bulldog.
0: Ten znám i já, Cvrndo, takhle z povídání, nebo prostě Bulldog je prostě pak legendární coffee shop, no.
1: Já jsem tam byl dvakrát, jsou dokonce, ty coffee shopy jsou dva, jeden je ten hlavní originální a pak ta jako franchise udělala ještě druhý. A určitě bych to vzal do toho prvního poschodového a na rovinu mají tam hrozně skvělou mají tam hrozně skvělé presíčka a lunga, můžu říct.
0: Já se těším vyloženě na to presíčko s názvem Jack Herer.
1: Taky si dám. No ale musím teda říct, jak je to jako profláklý coffee shop, tak tam je na prd, prostě ty turisti to chtějí, nebo ty, řekněme, cestovatele to vyhledávají a je pak třeba problém si sednout, nebo je to coffee shop, který má třeba tři securityáky, je to takový kravský, nebo je to takový moc fancy, mainstream bitch.
0: Těžko říct, jestli to bude tou nejlepší kávou v okolí, nebo tím,
1: ne,
0: že
1: ne,
0: to je
1: spíš
0: prostě
1: poutní místo, to je jak kaplička na řípu.
0: Ve finále taky si tam dáš boosta jako všude jinde, viď, ty vado.
1: Přesně tak, a velkou malinovku. Tak no, přesuneme se na další velké preso, já už jsem z toho celkem v presu.
0: Přesuneme se na velké preso a pak si dáme taky nějaký výlet mimo naše coffee shopy, no, nebo mimo holandské coffee shopy.
1: Dáme nějaký památky, nebo něco takovýho, ať tady nejdeme úplně z Bůh darma.
0: Máme tam od Ingrid vybraný nějaký místa, takže se určitě můžete těšit i na něco jiného než na kávu v dnešním díle.
1: Naprosto souhlasím, Ingridka nám tam v mapě zaškrtala spoustu zajímavých destinací. No tak vraťme se k muzice a pojďme k nějakému dalšímu holandskému interpretovi.
0: Odbouchnem to, no.
1: Pojďme na to, čau.

0: No tak hele, Cvrndo, jako Bulldog, super, super záležitost, musím říct.
1: Vůbec se nedivím, skvělý za mě také.
0: Vůbec se nedivím, že ty návštěvníci, co navštíví Holandsko, sem prostě chodí, no. Je to tu super.
1: Já jsem hrozně nesvůj z těch Holanďanů, ty já jim vůbec nerozumím, ale...
0: Ale to jsme na tom úplně stejně, jako hele, když jim řeknu, jakoby, že chci preso Jack Herrer, OK, tomu oni rozumějí.
1: To jsou takový ty anglický fráze, ano, ale...
0: Ale ty já jim jako vůbec nerozumím, on se mi pak snaží jako něco asi přívětivé, jakoby... říct, víš, ale...
1: No jo, jenže to je takový jako echnecherech, tlomeno echnecherech na druhou.
0: No, přesně tak, ale...
1: Neměli jsme tam nějakou tu překladatelku, ty ve holandskou, tu...
0: No hele, myslím, že...
1: Svatavu, ty vole, jak se jmenovala.
0: No, myslím, že Ingrid dohodla dokonce nějakého externího reportéra tentokrát,
1: který... Já ho vidím, pojďte sem, pojď sem, prosím tě.
0: Jo, jo, hele, Cvrndo, tak to dohodni to.
1: Rovnou tam loupneme tu reportáž, takže dámy a pánové, tohle je taková malá holandská vsuvka, pojďme rovnou na to, nebudu se v tom zapředávat, ať to máte z první ruky. Pojď sem!
0: Jak je to s tím Holandskem a s tou mluvou?
2: Protože je dnešní díl věnovaný Holandsku. Vedle mě stojí paní magistra Svatava Švidrová, která se do Holandska provdala již před léty a nyní zde působí jako tlumočnice. Čím je holandština specifická?
3: Holandština je velmi podobná němčině, jenom se některá písmenka vyslovují jinak. Například G se čte jako H, takže jméno Vandenburg se v holandštině čte Vandenburg. To ch se vyskytuje v holandštině poměrně často, ale jinak je to jednoduchá srozumitelná řeč, kterou si každý lehce osvojí.
2: A mohla byste našim divákům říci nějakou typicky holandskou větu?
3: Máte štěstí, je tady právě se mnou můj holandský manžel a jeho bratr a my se budeme teď domlouvat, kam budeme na večeři, takže uslyšíte holandštinu na vlastní uši. Chronichen?
4: Chronichen? Chronichen. Chronichen. Chronichen.
2: Tak dneska se asi bude večeret v prasečáku. Pro tele tele, tarda retarda.
1: No tak jste to slyšeli. To byla taková malá lekce. Takže nederlandštiny.
0: Naučíte nejlíp mluvit na zabíječce, přátelé.
1: Ano, jako a prasečina, ale já bych se vrátil zpátky k muzice, ať se do toho dál nezapředáváme.
0: Jdeme na to, další track.
1: Ladíte pořád Země koule a takové vaše oblíbené netradiční cestování s Rádiem B, pojďme na to.

0: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
1: Tak jsme si dali trošku z ostřejšího soudku, ale já mám tuhle pecku hrozně rád a proto jsme mi tam trošku zařadil. Co ty na tohle, bavila tě?
2: No hele, taková ta klasická devadesátková dupajda, no, mám to rád. Hlavně v tvým pořadu teda, dneska to bylo i v našem pořadu, ale proč ne?
1: Přesně tak, já si myslím, že si zasloužíte. Ještě tam máme, jestli se nepletu, jednu z takového ostřejšího soudku, ale nepředbíhejme.
2: No a my jak jako vyrazíme někam jinam, než na, to na tu kávičku? Ty zdíváš, jo, po asi, tolika kávách.
1: Asi by to chtělo nějakou kulturu, přátelé.
2: No, ty jsi mi vyprávěl o tom, že tady má muzeum Banksy, kterýho mám fakt rád, to je jakoby umělec, který mi hraje do noty rozhodně.
1: Je to takový lajdácký prevít jako my. No zároveň jsem byl v hrozně skvělým námořnickým muzeum, který můžu doporučit. Pak tady má muzeum Van Gogh, místní rodák. Je tady spoustu zajímavých muzeí, jako.
2: Ale ty vole, žádný spoilery.
1: Já jsem to neřekl.
2: Za mě, já bych vyrazil na toho Banksyho, ale tyhle, to je mi nejblíž, myslím, že i tobě asi.
1: Jsme mladí a hraví, co bychom se cpali do nějakých muzeum pro starobylce.
2: Ale v dnešní době je to docela i aktuální, nedávno udělal nějakou novou věc, sice ne tady v Holandsku.
1: Já jsem to viděl, ten útěk z vězení, nepletu se.
2: Bylo to dokonce spojený, tyhle, teďko si nespomenu, s nějakým spisovatelem, sakra, protože on tam měl, že jo, nějaký ten psací stroj.
1: Ano, ano, on psal to lano na psacím stroji z papíru, ale co se týče jako nějakých. Ale kdybych to řekl poznatku jako hlubší pochopení, tak bym na rovinu.
2: Já jsem si to připravoval do boombepu a nakonec jsem to nějak vyřadil, takže tyhle ti teď taky neřekl.
1: Asi nedrabme se s tím, jdeme do jeho muzea, tak třeba nám tam o tom něco povědí.
2: Já si myslím, no.
1: No tak dáme si Jupilera muzea, tak třeba nám tam o tom něco povědí.
2: Já si myslím, no.
1: No tak dáme si Jupilera na cestu, což je malá třetinka pívečka.

0: Já teda můžu říct, že mně se tohle umění líbí, je to takový jako z modernějšího soudku, ale je to fajn.
1: Já to mám taky rád. Banksy je prostě borec, který je fakt nadčasový týpek, no.
0: Mě trošku sere ta komerce, jakože se z toho teď stává jako mainstream, jako v rámci nějakého jako nakupování, no. Ale ty nápady jsou hrozně top.
1: Je to no, jako já jsem zažil, nebo viděl jsem takový luxusní dokument o Banksym, kde vlastně zmiňovali to, že Banksy vlastně...
0: Nebyl to Exit Through the Gift Shop?
1: No, tam přesně, no, oni tam, Banksy není zas takovej frér, jakoby, jak si ostatní možná myslí, on je frér, ale prostě se do toho tak nějak dostal do toho koloběhu skrz nějaký lidi a...
0: Těm je za to vděčný. Já jsem
1: viděl, za to vděčný, no.
0: Já viděl jako nějaký, řekněme, články o tom, kdo vlastně je Banksy, že by to měl být, vysledovali nějakou hudební skupinu a jakoby Banksyho díla se právě vyskytovali tam a časově v té době, kdy ta skupina měla různý turné třeba, tak se jako přisuzuje, že by to mohl být někdo jako z jejich fanoušku nebo někdo dokonce z té kapely.
1: Já se omlouvám, Svrno, že se ti v tomhle stupu nebudu tolik věnovat, protože já v Bulldogu jsem si koupil kávu sebou a mám takový mlejnek, kterým si ho tady teďko podrtím a chtěl bych si dát takový...
0: Já to vidím, on teda úplně upřímně pro vás loba dělá takovou brokolicovou bagetu, tady momentálně připravuje a...
1: Jmenuje ta káva.
0: Drolí ty brokolicové palice, přesně tak. No a takže to zbývá na mě, ty mám nějaký hlad, nedá mi něco holandského, ty mám nějaký sejra třeba, co ty na to?
1: Ty má sejra, no goudu třeba miluju jako holandskýho.
0: Já třeba, co tady většinou cestujeme, tak dáváme, mají tady jakoby mladý sýr a starý sýr. Ono je to ve výsledku úplně to a samý, jenom je to jakoby časově oddělený, že ten mladý je prostě mladý, no a ten starý je ten a samý stařený.
1: Asi starý, ale myslel jsem si to. Já každopádně tady určitě koupím velký koláč goudy a odvezu ho klukům.
0: Ne, já mám

0: Na to takovou malou fintu, tady se dají koupit 4 packy a platí se 3 sejry, je to velký, já nevím, jako řekněme malý míš na rugby nebo malý míš na volejbal, takový, co se vám jde do 2 hrstí, takový velký hokejový puk, je to balený v takovém vosku a balej to do sítěk po 4, kde člověk zaplatí 3 a ten 4. má jakožto zadarmo, ale ten největší for je v tom, že ty 4 jsou každý jiný. Takže jako výletnicky, já to kupuju vždycky.
1: Já jsem to spíš právě myslel s tím, že tyhle kluci na Hamráčku, kam moc rádi chodíme a jsou to taky naši podporovatele.
0: Zdravíme.
1: A ty dělají výborný smažák, ale nedělají ho z klasického Aidamu a dělají ho právě z Goudy.
0: Jo, takhle, že bys jim dovez rovnou, no tak to ti do toho kecat nebudu, tak mám velký sejra pro sběrnu a pak co budeš brát domů, tak jsem ten 4-pack jako já a myslím si, že to jakoby, řekněme, představíš i pochutnáš si.
1: Myslím si, že naše letadlo bude plný sejru, až budeme odlítat.
0: No, budeme takový trošku cheesy, tyva. Já už teď jsem trošku cheesy po tom cheesu.
1: Přesně. Cheesy po cheesu. A hele, tyva, jdeme na další pecku.
0: Vraťme se k muzice, víš, co tam dáváme zrovna, tam nevidím.
1: No, momentálně vím, hele, tyva, tohle je super klasika. JD a Plastic Dreams. Taky jsem vůbec netušil, že to je holandská záležitost, ale je to tak, Cčko.
0: Aspoň máme co hrát, Očko.
1: Tak, jdeme na to.
0: Pojďme na to, přátelé, a čau.

0: No, takže jsme si nakoupili sýry a jsme teď hodně cheesy.
1: Jsme cheesy. No, sýry na hamráček nakoupený.
0: Máme to plný ruksaky, kam se mrkneme dál?
1: Hele, Ingrid nám naplánovala nejvyšší bod Holandska. Jmenuje se to Valserberg.
0: No, je to pěkný Poserberg, teda.
1: Uvidíme, co to bude. Každopádně prej se nemáme vůbec bát, že normálně, když jsme jeli na ten, kde to bylo, ve Francii, do toho Rotterdamu, tak to nebylo o moc jako menší, no, než to, kam teď míříme.
0: No, já vám teď dám teda malý prostor pro to, abyste hádali, jak vysoká je nejvyšší hora holandská. Ale obratem vám to teda řeknu.
1: Je to raz, dva, tři pospátku.
0: No, takže je to nějakých 300 metrů vysoko, to je ale menší jak hříb a ten se dá vyjet na kole jako regulérně, takže...
1: Na bruslí skoro, je to... v zimě.
0: Ano, a na sánkách vám to jede taky do kopce moc pěkně, takový krpal to není. Takže asi my se neudřeme cestou do toho vrchu, nebo vlastně cestou do toho, do té nížiny.
1: Ale cvrno dáme soutěž, ne? Nějakou od
0: tu, pravda, jako pravda, tak já tam budu plácnu znělku, moment. No a znělka nám tady hraje, takže by...
1: Už běží paklíč.
0: Paklíč, to vždycky ten lajdák prťavej, ty bych běhal pomalu.
1: Ten byl skvělý.
0: No a já teda zopakuju, že opět hledáme nějakou holandskou osobnost. My jsme vám v první indici řekli, že to byl nějaký umělec, nebo lomeno nějaký blázínek.
1: Lehce takový střelenej byl.
0: Takový dubínek, ano. No a hrajeme teda o tričko a o... Pivo z pivotéky, je
1: pivo
0: to tak?
1: Pivo z pivotéky dle vašeho výběru, no.
0: Takže opět ještě teda trička máme, opět se není o co bát a opět se můžete těšit, už soutěží spousta lidí, takže pojďte do toho s náma. A my vám asi dáme další indici, takže Lobo, máme tu dvě, řekni jednu a řeknu tu druhou.
1: Tak já řeknu to, že to byl, nebo že to je malíř.
0: No a vzhledem k tomu, že Lobo říká, že to byl malíř, tak já zmíním, že je mrtvej. Takže to takový mrtvej umělec, malíř, blázínek.
1: Banksy to není teda.
0: Původem z Holandska, ano.
1: No jo, no.
0: Banksy je na chcípnutí. No a tak zpátky asi k muzice, než polezeme na ten kopec, nebo než polezeme na ten dělík.
1: Pojedeme, ne? Máme kola přece.
0: No to jo, ale to bude jako do vrchu, nebo je to takový jako vysokohorská túra, jako nejvyšší hora Holandska.
1: Tak 321 metrů, nebál bych se, hele, cvrno.
0: No asi svatá pravda, no tak šlápněme do pedálu a další zastávka, ten kopeček. A tam dáme ček.
1: Dáme ček, další pecka. No tak tohle to nevyslovím, přátelé, jdeme na ní.
0: Tak pojďme na to, čau.

0: Vážení posluchači, aby jsme si taky řekli něco zajímavého a nekecali jenom nějaký blbosti, tak teďko jsme na tom Walserbergu, který má 321 metrů nad mořem, jak jsme si řekli.
1: A vidíme celé Holandsko jak na dlani.
0: No, a když si stoupnu na špičky přesně, vidím celý Holandsko, kámo, to je paráda. Tjvo. A to jsme celku jižně, nejsme v žádném středu Holandska. Bomba, ty vado.
1: No, jako za mě
0: sice,
1: to...
0: sice jako, když přijde vysoká voda, tak asi nic moc.
1: To se chtěl zrovna říct, že to zas není taková výhra, jako trochu nám to teče do bod, seč jsme na nejvyšším bodě, ne?
0: Je tamhle ještě taková ale suprová rozhledna, na kterou se taky podíváme asi.
1: Asi jo, ale zároveň bych asi zkusil něco ještě o muzice.
0: O muzice, ještě bychom tvrdo, sorry, že ti do toho skáču, ale říct taky, že tohle z to místo je taková spojovačka rovnou tří států.
1: Pravda,
0: tří
1: to bych úplně zapomněl.
0: Je to vlastně střed Belgie, Holandska a Německa, tady v tom místě právě, kde jsme.
1: Takže takový dvojitej Greenwich by se dalo říct.
0: Že kdysi dávno...
1: Ne, to je rovnoběžka, nějakej... Pardon, jsem to zase pokazil. Hranice dublovaná, triplovaná.
0: Triplovaná hranice, dřív to byla ještě kvatrovaná, byl tam ještě nějaký další stát, který už vůbec není započítaný.
1: No a
0: tam.
1: Do budoucna se prý čeká, že to bude kriplovaná. Mm-hmm. To jsou takové jako novinky pro všechny Holanďany.
0: Dobrož, tak ne, teďko tam...
1: Já bych se v tom nezapředával dál, než se dostaneme do nějakých debilností. A chtěl jsem vám teďkom povědět, přátelé, když jsme tak nějak vyhledávali nějaký interprety, co bychom vám z Holandska vybrali, tak jsem hodně se narážel s tím, že jsou to takový, řekněme, hardkorovější verze, nebo takový, řekněme, trošku přirychlenější električka. A neuštěřil jsem si, nebo spíš ne, jak bych to řekl, neochudili jsme se a zároveň neochudíme vás o nějaký takovýhle perličky, proto se pohodlně usaďte, další pecka bude z trošku ostřejšího soudku, ale já si myslím, že se to sem hodí.
0: Cvrda si to prostě neodpustil, no to je jako...
1: Je to pravda, prosadil jsem si to. Já myslím, že pomalu můžeme jít na to a... Dobře poslouchejte.
0: Tohle to bude zase šlapajda, že jo?

0: Tak co vy na to, přátelé, já doufám, že vás to neurazilo, ale...
1: Bouchání přeci rozumí každý magor, ne?
0: To je pravda, tohle bouchání přeci rozumí každý magor.
2: Ten díl bude o bouchání a o kávičkách.
0: No ale tak jako co jste čekali, když jdou takový doma v prvíti do Amsteru domů. No a co tu máme dále, já už jsem z toho měl tu takový polopogumovaný, abych pravdu řekl, to je strašný, takhle den v Amstru, to je jako minus 6 dní v lázních.
2: Dáme si asi potom nějaký lázně cvrnout, to je
0: no, dobrý. No lázně, Kinžvart minimálně.
2: To je dobrý nápad.
0: No ale já jsem slyšel o těch slovenských lázní, tam pan doktor se ptal paní, vy prý máte na Slovensku lázně smrdáky, a tak se jí ten doktor pá, mladá paní, letos zase smrdáky, a ona ne, letos jedu s manželem, vole. To byla taková vstupka o lázních, to jsem si teď vzpomněl.
2: O lázních a o lásce. No, my každopádně cvrno bychom měli zamířit na nějaký ten tulipánový trh, pokud se nepletu.
0: Ježíš, a jo, no a tam je takový můj oblíbený obchod, on se jmenuje Mushroom Gallery.
2: Ty žampiony, jak tam prodávají.
0: Přesně, myslíš? Tak, je to houbová galerie. Nejenom, že na tulipánovém trhu můžete sehnat strašně pěkný tulipány, ty jako cibulky tulipánů, všechny jako kytičkový věci, loutky a takový, ale mají tam hrozně dobrý houbový obchod a vzhledem k tomu, že jsme oba dva fanoušci dobré smaženice, tak si myslím, že bychom mohli zakoupit nějaký místní žampiony.
2: Jo, houbové ragu, to ano, máme rádi. No.
0: Nějaké lišky, řekněme, pak budeme jak lišky.
2: No, nevidím to jako vůbec špatný nápad, cvrno.
0: Ale tak mrkneme do toho obchodu. Já si vzpomínám, že tam byl hrozně zajímavý prodavač, vypadal jak takový čaroděj plný kouzel s úsměvem na rtu.
2: Mm-hmm. No já každopádně jsem si tady ještě koupil dřeváky, taková taky...
0: Ty seš dřevák, ty.
2: Ale dřevák seš ty, ale dřeváky jsem si koupil kvůli tomu, že to je jako tradiční záležitost z Holandska, ale normálně tyhle, v tom se nedá vůbec chodit a bojím se, že ti nebudu stačit na tom kole.
0: Já se bojím, aby si z toho neměl kuří oko, takzvaně. Ale musím říct, že to je tradiční holandská obuv a naučili se v tom kucí chodit, nebo místní chodit a
2: nechápu,
0: jsou s tím vyhlášený, je to fakt taková místní chachita, by se dalo říct. Ale vraťme se zpátky k muzice, za dlouhý vstup jak nikdy. A v dalším vstupu... Myslím si, že holandská jména bychom mohli zkusit. Taková...
2: Holandská jména si dáme. A to
0: naše oblíbená rubrika.
2: Track, který si teď dáme, možná k tomu trošku nahodí, no. Jestli znáte Trpaslíka červeného, tak Dibbly Family.
0: Nejen Trpaslíka červeného, i fanoušky, co to bylo, Reservoir Dogs, jestli no. Se nepletu, Quentin Tarantino.
2: Jdeme na to, cvrno.
0: Takže Little Green Bags nebyly malé mariánkové sáčky.

0: No tak my se vám hlásíme zpět z našeho už oblíbeného Holandska, musím říct.
1: S dalším vstupem a tentokrát, já jsem úplně na začátku zapomněl, co chci říct, tak proto tam byla ta mezera. Tentokrát se vracíme s oblíbenou rubrikou a to je, jak se řekne zeměkoule v místním jazyce. Lobo?
2: Wereldbol.
0: Ještě jednou si to dáme.
2: Wereldbol.
0: Je to Wereldbol.
1: Zeměkoule. Takže to bylo takové malé alles gute. No a teď druhá oblíbená rubrika, my jsme to spěli do jedné a to je vymysli si své jméno v místním jazyce. Tak já teda začnu, takže v holandštině po vzoru Dona Kichota bych se chtěl jmenovat Don Svrchot de la Mancha.
0: Já, člověče, jsem si tam hodil takový jméno Lobo van Ubalsi, ať si kdej si.
1: To je holandský na půdu. Já tam teda ještě v návaznosti na ten jazyk, my jsme čem dávali jednu, dvě, tak jsem si ještě připravil jednu malou. Oni jak hrozně chrchlají do toho, do té řeči nebo do toho jazyka, tak jsem ještě mohl být jako Chrchloslav.
0: No, já jsem si říkal Chrchoslav Celény.
1: Chrchosáchrlí.
0: Mě druhý jméno už nenapadlo žádný, takže...
1: Lobo Tulipán.
0: Lobo Fan Tulipán. Ne, fan už jsem měl, takže...
1: Fan Lobián, more. Nic, přátelé, to byla taková naše oblíbená relace, nebo já už pevně doufám, že i vaše oblíbená relace. My už jsme načali poslední půl hodinku dnešní zeměkoule a máme před sebou poslední indíci, máme před sebou vlastně ještě pár písniček a pár hrozně skvělých vstupů, takže zpátky do pedálu, zpátky do kol a jdeme na to.
0: Jo, jinak ty dřeváky jsem zahodil, nedá se v tom jet na kole. Kdybyste to chtěl někdo zkoušet, nedělejte to.
1: Je to ten, co jako horolezec v ploutvích tam vypadal.
0: Něco takovýho, no.
1: Hele, zpátky k muzice a čau.
0: A my zase nějaký devadesátky.

0: A to bychom měli další takovou píkopávečku v našem repertoáru. No a mám tady další zajímavost. Holandsko je prohlášená, nebo řekněme vyhlášená taková země větrných mlýnů. Lobo, víš vůbec, proč jsou ty větrný mlýny po celém Holandsku?
1: No vím, protože jsi mi to říkal, ale...
0: Než jsme začínali. Jo. Tak já to řeknu teda i vám. Oni to nejsou mlýny na mlytí, řekněme, nějaký mouky nebo něco takového, co jsme si vlastně všichni původně mysleli. Nebo já aspoň jsem si to myslel, Lobo taky. A pevně věřím, že vy taky. Já jsem o tom viděl takový zajímavý povídání. A oni těma mlejnama prakticky mají takový velký čerpadla poháněný vzduchem díky těm mlejnům a těma čerpadlama odčerpávají prakticky vodu z toho zabratého území, který odsekli trošku té vodě a tímhle jako oni si zvětšou svoje, řekněme, úrodný políčka, ale zároveň to nějak zahranějí, tam zbyde velká kaluž a tu kaluž musíte nějak odčerpat.
1: Vynalézavý kluci, vynalézavý kluci.
0: Přesně tak, takže žádná mouka, žádný lajdečiny, ale je to... Takový čerpadílko, řekněme velký, takový velké čerpadlo.
2: Ještě bych měl já taky takovou zajímavost, Tvrdo.
0: Pojď.
2: Víš, proč je Holandsko jako, nebo Nederland, jako proč je Nederland, jako, nebo co to znamená vlastně, Nederland?
0: No tak teď jsi nedostal, vůbec netuším.
2: Ale Neder znamená jako nízká land, jako země, takže jako nízká země to je. Dává to smysl.
0: No zní to dost logicky, vzhledem k tomu, že jsme byli na nejvyšší hoře a to je pár, když si stopnete na panelák.
2: No, jak jsi říkal, no, když si stoupneš na špičky, tak vidíš celý Holandsko, ty i z Belgii.
0: No, tak... Niederlandy.
2: Jdeme na další pecku.
0: Vraťme se k musche.
2: Teďka to bude Maduk, takže nějaký dramec.
0: Nějaký DNV, boys, tak pojďme na to, čau.

0: No to zní jako soutěž, Cvrno.
1: To je vaše oblíbená znělka a s ní přichází poslední indicie do dnešní nederlandské neboli holandské soutěže, kde hledáme nějakou osobnost z Holandska. A máme tady poslední indicie, která si myslím, že pokud jste doteď nevěděli, tak vás řekněme úplně nakopne nebo jasný, upřesní. Lobo, jaká je poslední indicie?
0: No poslední indicie je, že tahle osoba měla jenom jedno ouško jak hrníček.
1: No a vzhledem k tomu, že hledáme jednou chyho malíře, tak už prakticky můžete vědět, tušit a znát. Své správné odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu info@radiob.cz a soutěžíme o tričko s naším krásným logem a
0: pivo dle vašeho výběru z naší pivotéky B.
1: Což si myslím, že stojí more za to, ne?
0: No určitě.
1: No a my už se trošku schylujeme do konce, máme tu poslední 14 minut. Jak ty jsteš na tom s tím pítečkem? Já tady vidím, že už to tam bublá pod pokličkou.
0: Hele, finishu, Cvrno, finishu. Hele, musím se přiznat, že po těch všech kafičkách a tak jsem se tomu úplně nestih pověnovat. Víš, jako my jsme vynechali takovou tu červenou uličku, nebo jak se to tam jmenuje.
1: Red Light District jsme vynechali, ano, kurvy ve výlohách.
0: Jako my jsme ale úplně nevynechali, ale my jsme vynechali, aby jsme
1: vynechali jsme pro vás, přesně tak.
0: Vulgární, že jo.
2: Nebuďte vulgární.
0: Nebyli jsme dneska, si myslím.
1: Dneska to šlo docela bezprostej slovo, svatá pravda. Ale to zase jako, že nám Ingridka říkala, jako ať si koukáme za patama, takzvaně.
0: Taky nám říkala, ať nemáme moc dlouhý vstupy, takže my jdeme na další pecku. Řekli jsme všechno, co jsme chtěli.
1: Řekli jsme a zkusíme asi v dalším vstupu ten freestyle in Bowie shit.
0: No, možná až ještě v tom dalším.
1: Ještě další, já už jsem takový nervózní.
0: No, uvidíme. Těšte se, buďte zase napjatý, jako vždycky.
1: No jasný. Tak my se smluvíme, vraťme se zpátky k muzice. Ladíte nedělní země kouly, Cvrkoslav Zelený a DJ Lobo Man. Tak pojďme na to, čau.

0: No a vážení posluchači,
1: naschyluje se nám čas, máme dvouhodinovku skoro v kapse.
0: Trhlo se to zase, no. To je vždycky jako i fofr.
1: No a nám už zase nezbývá, než to tak nějak jako ukošilkovat, nějak tak ukočírovat a asi vás pozvat na příští díl a poděkovat vám za tenhle ten díl, říkám to už teďko, nebo až za dalšího vstupu.
0: Ale já myslím, že tady v tom vstupu to bylo v klidu.
1: No tak děkujeme. Pojďme na to, děkujeme přátelé za to, že jste s náma, nás to hrozně baví, pro nás je to taková ožíračská agenda.
0: Vy se aspoň vydáte zase, že na nějaký vejlet, když teďko musíte převážně si myslím sedět doma na zadku.
1: A aspoň se něco krásného dozvíte. Co bychom tam viděli na příští týden, nebo na za 14 dní, nebo ono záleží, kdy to posloucháte, no prostě do příštího dílu.
0: Do příštího dílu si myslím, že odletíme už ne v letadle, ale na nějakým tříhlavým draku.
1: Nebo na létajícím koberci, ano, ano.
0: Ingrid nám naordinovala velice speciální cestu, přátelé.
1: A to je nic jiného než cesta z pohádky do pohádky a my bychom vás s tímto chtěli pozvat na příští díl našeho skvělého cestovatelského pořadu, kde se s váma povídáme do říše pohádek.
0: No, ono to tak celý jakoby nám nahrává, protože celá tahle situace je taková pohádková, no spíš taková špatná pohádka, tak jsme si řekli, že to dáme z pohádky do pohádky, no.
1: No a tím pádem nastartujeme takový lítající koberec, nebo toho tu sedmihlavou saň, takzvaně, ano.
0: A my samozřejmě před cestou taky pohladíme Aladinovou lampu a
1: ano, ano.
0: Necháme džina, aby nám splnil všechny naše přání.
1: Já si myslím, že bychom v pohádkový říši měli pít jedině džin. Aspoň se nám splní nějaký přání pod lampou.
0: Znám takovou skvělou pohádku, kterou bychom tam mohli pustit v tom díle pohádkovi.
1: Není takový to porno s těma kreslenýma vězma, to sněhu rvá, nevíš tohle.
0: Jak tam chlast,
1: to napadlo mě.
0: Jak tam ten týpek kalí prostě ty panáky a říká, teďko přišlo
1: já bym,
0: sedm myslivců,
1: já
0: bym, nebo myslivé,
1: tak,
0: sedm trpaslíků.
1: No, to nevím, úplně si je jako publikovatelný a vzhledem k tomu, že jsme z Nenčiňa tam. Přátelé, máme 7 minut do konce, dáme ještě písničku, pak asi krátkej vstupík na rozloučenou a úplně se s vámi rozloučíme tím naším top shit freestyle něco věcí.
0: Něco věcí, my ještě zmíníme v rychlosti soutěž, kterou dneska máme v našem pořadu.
1: Ano.
0: Hledáme umělce
1: pocházejícího z Nizozemska,
0: který už je bohužel mrtvý.
1: Byl to takový blázen, teda skáču ti do řeči.
0: No a měl jenom jedno ucho.
1: A byl to malíř. Takže pokud si chcete zasoutěžit s náma o tričko Rádio B a pivo z naší pivotéky B, tak správné odpovědi zasílejte na info@radiob.cz.
0: No.
1: No a poslední písnička následuje freestyly na malé rozloučení, tak jdeme na to, jak to stihneme.

0: No a vzhledem k tomu, jak jsme v každém vstupu pozitivní, tak teď budeme trošku negativní, ale to v návaznosti na to, že se s váma musíme rozloučit.
1: Omlouváme se taky, že jsme museli tenhle track, co hrál, useknout takhle debilně.
0: No ale nám už čas dýchá na paty, takzvaně.
1: Zbývá nám nic jiného, než se s váma rozloučit, milí posluchači, přátelé naši, milí...
0: My teda prakticky nevidíme, kolik lidí to tu poslouchá, ale pevně věříme, že vás bylo dost, že vás bylo mnogo, jak se tak říká po rusky.
1: Zdravíme všechny, že jo, rodinku, brácho, čau, mančí, všichni se mějte.
0: No a zdravíme i ty, řekněme, o kterých nevíme, kteří jsou, a jsme rádi, že posloucháte. Tohle byl další díl pořadu Země koule, tentokrát z Holandska. Od mikrofonu se k vám hlásil
1: DJ Lobo
0: a Cvrkoslav Zelený. Jsme rádi, že jste s náma. No a teď už přichází zlatý hřeb dnešního odpoledne. Jsem trošku nervózní, boys.
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Máme tu improvizovaný píteček od Lobíka. No a já do něj zkusím něco za freestylinovat.
1: Jdeme na to.
0: Tak pojďte, jsme rádi, že ladíte, a zase za dva týdny čago bello.
1: Čau.
0: No a je to tady. Tohle to je Amsterdamská věc. Já jsem Pito Metz.

za poslech. Díky, čau. Radio bez show, bitch. Tyle budeš pryč.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

Second time you shot.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Béčko. Béčko. Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.
1: Jedenáct hodin na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žije. Radio B.cz.